0: de izčerpaní, bez energie. Čas je za Marifit Magnézii 400.
1: Magnézii in vitamín B2 prispívata k zmanšovaniu utrujenosti in izčerpanosti.
0: Marifit Magnézii 400. Osvežujúč pomarančný okus. Že u lekárnách.
2: Prehránsko dopolnilo ni nadomestilo za uravnotéženo in raznovrstno prehráno.